Na stanici D-dur Českého rozhlasu dohrál soubor Armonico Tributo Austria. Slyšeli jsme dvě instrumentální svity německého renesančního skladatele Paula Poyerla.

Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur, jejímž programem vás provází Robert Škarda. V našem vysílání se nyní posuneme k tvorbě Josefa Haydna. Čeká nás poslech výjimečného vokálně-instrumentálního díla vídeňského klasicismu. Na sklonku svého života napsal Josef Haydn dvě svá vrcholná oratorní díla – Stvoření a Čtvereročních období. Během pobytu v Anglii poznal na sklonku svého života tamní oratorní tradici, založenou Handlem, a nechal se jí inspirovat. Oratorium Stvoření dokončil skladatel v roce 1798 na text Roberta Lindleye podle písma a eposu Johna Miltona Ztracený ráj, v německém překladu Gottfrieda von Swietena. Jde o rozsáhlé epické líčení stvoření světa, o kterém vyprávějí archandělové Gabriel, Uriel a Rafael. Líčí, jak Bůh při stvoření světa během 7 dnů postupoval. V posledním díle se pak setkáme v ráji s prarodiči všeho lidstva, Adamem a Evou. Solové zpěvy jsou v oratoriu střídány se sbory po vzoru oratorií Georga Friedricha Handla. Biblický text v recitativech tří archandělů posouvá děj kupředu. Árie, ansámbly a sbory toto dění komentují. Oratorium Die Schöpfung pro solisty, sbor a orchestr je dělené do 3 dílů a 35 dílčích částí. Jako solisté se představí sopranistka Jerisa ve dvojroli Gabriela a Evy, tenorista Tilman Lichty jako Uriel a basista Matthias Winkler ve dvojroli Rafaela a Adama. Dále zpívá La Capella Real de Catalunya, sbormistrem je Luis Villamacho. Hraje renomovaný katalánský soubor staré hudby Le Concert de Nation, řídí Jordi Savall.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu doznělo oratorium Stvoření pro sóla, sbor a orchestr od Josefa Haydna. Na nahrávce hrané na dobové nástroje jsme slyšeli soubor Le Concert de Nation. Zpívali Jerisa soprán, Tilman Lichty tenor, Matthias Winkler bas a sbor La Capella Real de Catalunya. Provedení řídil Jordi Saval. Tím končí dnešní čtyřhodinový blok vysílání staré hudby v autentické interpretaci s názvem od Claudia Kludvigovi. Od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Před časem jsem se pokoušel napsat jakousi skladbu pro orchestr. Začínala tématem ve viole, které se postupně rozrůstalo, nabíralo na závažnosti, až po několika minutách vyústilo v dramatický výbuch, v němž bouřil ve fortissimu celý orchestr. Předvedl jsem skladbu kamarádovi Ondřeji Kukalovi a on se zeptal, proč je to takové drama? Jak proč? Ptal jsem se já. Řekl, že prostě nechápe, odkud se to drama vzalo. Drama obvykle vyrůstá z nějakého konfliktu a tady nic takového nebylo. Po chvíli mi bylo jasné, že má kolega pravdu. Skladbě schází druhé téma. Teprve z konfliktu dvou témat může růst napětí. Symfonie, tedy skladby pro orchestr, byly až do jistého momentu rokokově odlehčené útvary vyloženě relaxačního charakteru. Oním jistým momentem myslíme nástup Jana Václava Stamice do Mannheimu. Ten muž vymyslel symfonii, tedy tu její podobu, na kterou jsme zvyklí dodnes. Hlavní Stamicův přínos byl ten, že vnesl konflikt do sonátové formy. V prvních větách svých symfonií stavěl proti sobě dvě kontrastní témata, z jejichž konfrontace vzešel konflikt, který se naplno rozhořel v druhé části věty v takzvaném provedení. Nakonec se témata v repríze zase rozpojila a usmířila. První věta symfonie se tak mohla stát v skutku závažným dílem. Tento princip beze zbytku platí dodnes. Není potřeba hudbou cokoliv líčit, ale má-li být dramatická, musí k tomu existovat důvod. Kukalovi to ovšem při nejbližší příležitosti vrátím, to si pište.

Konfliktní první věta to není jediná věc, kterou Stamitz vnesl do druhu skladby jménem symfonie. Ustálil počet vět na 4, na třetí místo postavil menuet. Tím se symfonie trochu přiblížila taneční svitě a rozvrh vět byl vlastně stejný jako v sonátě. Do orchestru Stamitz přivedl klarinety a propracoval dynamiku. Někteří hudebníci na smyčcové nástroje byli oprávněni hrát jen ve forte. Letci proudových stíhaček by tomu říkali forsáž.

druhu. Cestou potkáme velkolepou třetí symfonii, jejíž první věta se rozrostla do gigantických rozměrů a jejíž sonátová forma obsahuje dvě vedlejší témata, rozsáhlé téma závěrečné, další zcela nové téma se objeví v provedení a i sama provedení jsou tu dvě. Z menuetu se stalo skerco. První věta páté symfonie je naopak tak koncentrovaná, že působí jako vytesaná z žuly. Šestá symfonie má mimohudební program a sonátová forma je v ní sotva naznačena. V sedmé se klasická forma dá zase do pořádku, aby byla v deváté převálcována ideou, která už směřuje mimo klasicistní sloh. Beethovenova deváta je vystavěna z tak hutného materiálu, že mu i sám Beethoven spíše podléhá, než aby s ním svobodně pracoval.

Po Beethovenově 9. se zdálo, že v symfonickém vývoji nelze dále pokračovat. Myslel si to i Berlioz. Byl to bouřlivák, ale zároveň dobře věděl, že symfonie se musí vyvíjet evolučně, že je třeba na Beethovena přece jen nějak navázat. Jestliže 9. je svým způsobem slepá ulička, proč se nevrátit o 3 symfonie zpět? Berlioz našel inspiraci v programní symfonii 6. Fantastická symfonie má mnoho společného s Beethovenovou pastorální. Zdroj dramatičnosti už však nevychází z protikladu dvou témat v sonátové formě, ale z mimohudebního programu. Ve fantastické symfonii jsou místa, která dokládají, jak mladý autor bojoval s novou formou. Jsou tam i místa, ne-li hluchá, tedy poněkud nedoslýchavá. Ale finální polyfonická exhibice, hýřící do té doby neslýchanými orchestrálními barvami, je naprosto strhující. Zvláště, když dirigent John Eliot Gardiner neváhal na své nahrávce použít 2 skutečné kostelní zvony. Celková hmotnost, no skoro

Čtyřvětý půdorys symfonie už dávno přestal být povinný. Na druhou stranu ho stále vnímáme jako měřítko, podle něhož můžeme posoudit, jak daleko se autor odchýlil od osvědčené formy. Zajímavé jsou z tohoto pohledu Šostakovičovy symfonie. Některé vypadají spíše jako písňový cyklus, jiné jako oratorium, ale mnohé se ukázněně drží beethovenovsko-málerovských principů. Pozoruhodné je, jak Šostakovič cítí potřebu přítomnosti skerca v symfonickém cyklu. Jsou to rytmicky výrazné, kratší věty, často třídobé. Jediné, co se mění, je výraz. Z odlehčené taneční věty se stala zlá, rytmicky neúprosná mašina, která drtí vše, co pod stalinským terorem ještě nestratilo vlastní tvář.

Symfonie dnes může mít lecjakou podobu, ale i u těch nejdestruktivnějších počinů, jako je Schnittkeho první symfonie, stále cítíme, co je tu destruováno. Také Milhaudovy malé symfonie, jejichž některé věty jsou smrsknuty doslova na vteřiny, zachovávají alespoň některé klasické atributy. Stabilní logický půdorys a určitou myšlenkovou závažnost. Pokud autor své dílo neshledává natolik významným, aby je mohl nazvat symfonií, zvolí zdrobnělinu symfonieta. Ale jak známo, může se mýlit, jak to dokládá příklad Leoše Janáčka, jehož symfonieta je chápána jako jeho nejvýznamnější orchestrální skladba. Na závěr tohoto pořadu jsem však zvolil symfonietu skutečně odlehčenou, která však má ke klasickým ideálům blíže než mnohá z moderních symfonií. Jejím autorem je Francis Poulenc.

0: Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkovsky.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru a bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů, jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zde ta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

Hector Berlioz Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope Evison, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Spojení Beaumarchaisova hra, da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho motto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta, Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handl Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se narodil v rodině italského mlynáře a po svém příchodu do Francie se díky přízni krále slunce a neuvěřitelně strmému vzestupu stal nejmocnějším mužem francouzské hudby a nejvlivnějším skladatelem francouzských dějin. Téměř čtvrt století měl takřka absolutní kontrolu nad hudebním životem Francie, včetně baletu, opery, hudby pro divadlo. Asi nejméně se Lily spojuje s duchovní hudbou a přesto i v ní najdeme pozoruhodná díla. Lily například zkomponoval toto nádherné moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod na text Regina Celi Letare, raduj se královno nebeská. Les Arts Florissants vede William Christie.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anezofí Mutr, New Yorkská filharmonie, Kurt Mazur.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Nikolaj Rimský-Korsakov, Let čmeláka z opery Pohádka o caru Caltánovi. Filharmonia orchestra řídí Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Dlouho přemlouval berlínský nakladatel Zimrock Antonína Dvořáka, aby po fenomenálním úspěchu Slovanských tanců zkomponoval druhou řadu. Po 8 letech Dvořák svolil a během jediného měsíce roku 1886 napsal dalších 8 tanců. Jakoby ještě více rozevřel vějíř nálad jednotlivých tanců. Je zde hluboká melancholie, jiskrné veselí a opět jde o dílo nespochybnitelného génia. A to v obou verzích, orchestrální i klavírní, čtyřruční. Z ní teď vybereme finální tanec série, sousedskou, ovšem vysoce stylizovanou, uměleckou, zkrátka dvořákovskou sousedskou. Slovanský tanec číslo 16 a zdur Marián Lapšanský, Peter Topercer.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi 2 dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to 3větá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro 2 lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Český rozhlas Vé-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Dmitrij Šostakovič a třetí věta z koncertu číslo 2 pro klavír a orchestr.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb. A byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním takzvaných alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku.
1: Ze dvou arabesek, prvního většího klavírního díla mladého Claude Debussyho, je ta druhá inspirována barokními mistry. Ostatně jejich vlivy Debussy rád míchal třeba s hudbou Dálného východu a dalších exotických krajů. Byl to jeden z nejoriginálnějších skladatelů v dějinách hudby a také velký novátor v hudbě. Svým faunovým odpolednem otevřel dveře takzvanému hudebnímu impresionismu. Ne tak ještě arabeskami, ty jsou prakticky ze studijních Debussyho let, ale opět velmi originální a také technicky velmi náročné. Ještě že je u klavíru vynikající Ilja Hurník. Arabeska číslo 2.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: "Zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější." Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárnila, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a Moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí, posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a vaším průvodcem je Petr Weber. Uslyšíme teď české tance, cyklus Polek od Bedřicha Smetany. Hraje Jan Novotný, někdejší dlouholetý pedagog Pražské konzervatoře a jako interpret vynikající právě ve Smetanových skladbách, jimž se věnoval soustavně a všechny natočil.

Jan Novotný nám dohrál České tance Bedřicha Smetany, cyklus 4 polek. Polky Fismol, Amol, F-dur a B-dur. Posloucháte stanici D-dur. L'Eraclito Amoroso, Udite Amanti, to je píseň pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Jejíž autorkou je raně barokní skladatelka Barbara Strozzi. Zpívá Magdalena Kožená, hraje soubor Private Musique.

Witold Lutoslavský pro něj napsal klavírní koncert, ale pianista Christian Zimmermann je především znám jako interpret romantiku. Je legendou pianistického umění. V roce 1973 vyhrál soutěž Beethovenův Hradec u nás na území u Opavy. O dva roky později, v 19. byl vítězem Chopinovy soutěže ve Varšavě. Christian Zimmermann s polským festivalovým orchestrem, sám u klavíru i jako dirigent, přednese teď Chopinův první klavírní koncert.

Polský festivalový orchestr a polský klasik. Friedrich Chopin, koncert pro klavír číslo 1 e-moll. Solistou a dirigentem byl Christian Zimmermann. A ještě jednou se dnes vracíme k pěveckému umění Magdaleny Kožené. Píseň Mně zdálo se, že zumřela, zazní z cyklu Večerní písně od Antonína Dvořáka, komponovaného na texty Vítězslava Hálka. U klavíru je Malcolm Martineau.

0: Vážení posluchači, na klavír hrál Malcolm Martineau, zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Byla to jedna z písní z cyklu Večerní písně Antonína Dvořáka. Mně zdálo se, že jsi umřela. Text Vítězslava Hálka.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Teď nás čeká hudba Ludwiga van Beethovena. Jeho trojkoncert, tedy koncert C-dur pro housle, violončelo a klavír. Solisti jsou Pavel Šafařík, Jaroslav Matějka a Petr Jiříkovský, tedy pánové, kteří tvoří od roku 1993 trio Martinu. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Muhaj Tank.

Allegro, Largo a Rondo alla Polacca. To byly tři části trojkoncertu C-dur Ludvíka van Beethovena. Na housle hráli Pavel Šafařík, na violončelo Jaroslav Matějka, na klavír Petr Jiříkovský, tedy celé trio Martinů, a s nimi praští symfonikové s dirigentem Muhaj Tangem.

Na stanici D-dur pro vás máme teď hudbu Igora Stravinského, svitu z baletu Pták ohnivák. Stravinský byl rozhodně výsostně osobitým autorem, který zásadně poznamenal hudbu 20. století. Ptáka ohniváka si u něj objednal baletní impresario Sergej Ďagilev v roce 1910. Následovali ještě Petruška a Svěcení jara, díla, které Stravinskému zajistila evropskou proslulost. Hraje australský mládežnický orchestr a řídí Christoph Eschenbach.

Pod taktovkou Christopha Eschenbacha dohrál australský mládežnický orchestr svitu z baletu Pták ohnivák, dílo Igora Stravinského.

0: Americký kvartet, tedy smyčcový kvartet číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka, zazněl v referenční nahrávce Panochova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Operu Zuzana Vojířová napsal Jiří Power na konci 50. let a stala se jednou z nejúspěšnějších poválečných českých oper. Hlavním hrdinou je Petr Vok, jde o jeho romanci s mlynářovou dcerou. Poslouchejme teď árii o jižních Čechách, asi nejznámější scénu z této opery. Zpívá Václav Zítek, hraje Orchestr Národního divadla v Praze a řídí František Vajnar.

Na stanici D-dur zpíval Václav Zítek, doprovázel orchestr Národního divadla s Františkem Vajnarem. Byla to árie o jižních Čechách z třetího obrazu opery Zuzana Vejířová od Jiřího Pauera.

Dvořákův žák Vítězslav Novák nacházel mnohdy inspiraci v přírodě a ve folkloru. V přírodě ji našel určitě i pro svou jihočeskou svitu, skladbu komponovanou krátce před druhou světovou válkou. Má 4 části, pastorále obzory, snění lesy a rybníky, kdysi pochod táborů a buď zdráv můj rodný kraj. Jihočeskou svitu Vítězslava Nováka uslyšíme v podání České filharmonie a Františka Vajnara.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu. František Vajnar řídil Českou filharmonii. Slyšeli jsme jeho českou svitu Vítězslava Nováka. Její části byly pastorále obzory, snění lesy a rybníky, kdysi pochod táborů a buď zdrav, můj rodný kraj. Vítězslav Novák pocházel z Kamenice nad Lipou. Z cyklu Dětské scény Roberta Schumana poslouchejme teď snění, jak ho zahrál jako přídavek na jednom z koncertů Lukáš Vondráček.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Lukáš Vondráček hrál Schumannovo snění.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ještě jednou se dnes vracíme k umění pěvkyně Magdaleny Kožené. Uslyšíme árii z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha, jak ji natočila s muzikou Floreou a Markem Štrinclem.

Posloucháte stanici D-dur. To byla muzika Florea a s ní Magdalena Kožená a v jejich podání známá árie z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha.

Vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu dnes pro vás připravuje a vaším průvodcem je Petr Weber. Příštích 23 minut bude patřit hudbě Ottorina Respighiho. Symfonickou báseň Římské pinie bude hrát Česká filharmonie, řízená Antoniem Pedrotim. Skladba má 4 části. Pinie u Vili Borghese, pinie u křesťanských katakomb, pinie na pahorku Gianicolo a pinie u antické silnice Via Appia.

obraz antického vojska pochodujícího po starobylé silnici Via Appia uzavřel symfonickou báseň římské pinie od Torina Respighiho. Antonio Pedrotti dirigoval Českou filharmonii. Posloucháte stanici D-dur.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Claudio Monteverdi, Confitebor tibi domine. Výběr ze sbírky duchovní hudby z roku 1640 hraje a zpívá francouzský soubor Les Arts Florissants, řízený Williamem Christim.

Američan William Christie, usazený ve Francii a s mimořádným ohlasem se věnující barokní hudbě, dirigoval svůj soubor Les Arts Florissants. Zazněla Monteverdiho duchovní skladba Confiteor tibi Domine.

Tři nocturna Friedricha Chopina, bémol, esdur a hádur, zahraje nyní na stanici D-dur pianistka Maria João Pires.

Larghetto, andante a allegretto, to byla tři tempová označení předchozích nocturen Friderika Chopina v toninách bémol, esdur a hádur. Hrála pianistka Maria Joano Pires. Manuela Wieslerová a Helsingborský symfonický orchestr řízený Filipem Ogenem jsou interprety koncertu pro flétnu a orchestr francouzského skladatele první poloviny 20. století Jacquesa Ibera.

0: Jacques Ibert, koncert pro flétnu a orchestr. Hráli Manuela Wieslerová a Helsimborský symfonický orchestr, který řídil Filip Ogen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Svůj slovanský kvartet S-dur věnoval Antonín Dvořák houslistovi Jeanu Beckerovi, primáriovi florentinského kvarteta. Podnět vzešel z vlasteneckých kruhů v Kroměříži. Nám skladbu zahraje Panochovo kvarteto.

Smyšcový kvartet číslo 10 S-dur, opus 51, zvaný Slovanský, Antonína Dvořáka, hrálo Panochovo kvarteto. Posloucháte stanici D-dur. Slavný trumpetista Maurice André a jeho syn Lionel, tragicky později zesnulý, jsou solisty koncertu pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Tomasa Albinoniho. Doprovází komorní orchestr Jeana François Paliara.

0: to byl, vážení přátelé, koncert pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Hráli Maurice André, Lionel André a komorní orchestr Jeana François Paliára.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším solistou je na stanici D-dur Leif Ove Andsnes. Zahraje sonátu B-moll Friedricha Chopina.

Brahmsovu čtvrtou symfonii nyní vyslechneme v podání britského souboru dobových nástrojů The London Classical Players. Řídí Roger Norrington.

Čtvrtá symfonie Johannesa Brahmse v tónině e-moll zazněla v nastudování londýnského souboru The London Classical Players, dirigoval Sir Roger Norrington.

Na programu stanice D-dur je teď hudba Johanna Sebastiana Bacha, a sice radostná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen, psaná pro solový soprán, trubku, smyčce a kontinuo. Zpívá Barbara Hendrix, hraje Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha z Berlína, který řídí pěvec Petr Schreier.

Dozněla Bachova oslavná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Zpívala Barbara Hendrix, na trubku hrál Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha řídil Petr Schreier. Tónový rozsah basetového rohu, typického nástroje přelomu 18. a 19. století, leží někde mezi basklarinetem a klarinetem, jemuž je příbuzný. Z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, který pro tento nástroj psal, vybíráme teď divertimento pro tři basetové rohy F-dur. Hraje Trio di Clarone.

Soubor Trio di Clarone hrál divertimento pro tři basetové rohy z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Příští čtvrt hodinku věnujeme, vážení přátelé, na stanici D-dur opeře. Árii o Jivě a modlitbu ze čtvrtého dějství Verdiho Otela zaspívá René Flemingová. Spoluúčinkuje Larisa Ďatková a hraje Londýnský symfonický orchestr s Georgem Scholtym.

zpívala René Flemingová. Poslouchali jsme árii o Ivě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství Verdiho opery Otello. Antonín Rejcha, jeden z nejdůležitějších představitelů českého hudebního exilu z přelomu 18. a 19. století, byl v Paříži uznávaným skladatelem i pedagogem. Na stanici D-dur teď zazní kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo v tónině D-dur.

Antonín Reicha, kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo D-dur opus 98. Hráli Roel Diltins, Konrad Hünteler, Rainer Kussmaul a Jürgen Kussmaul.

Z kantáty Kytice Bohuslava Martinů vybíráme teď Idylu. Instrumentální část často hranou samostatně. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. Na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

písňovém cyklu Myrty německého romantika Roberta Schumana najdeme 25 zhudebněných básní německých básníků. Hned několik pak z pera Friedricha Rückerta, včetně dvou písní Nevěsty. Toto je ta druhá, v níž nevěsta konejší svou matku s tím, že její štěstí nikdy neskončí. Zpívá Kate Royal, doprovází Malcolm Martineau.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci: v opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě: všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friderika Chopina. Hraje Ivan Moravec.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliott Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Ať už velký Johann Sebastian Bach své varhaní triové sonáty psal jako cvičení pro svého nejstaršího syna Wilhelma Friedemana nebo ne, je tato šestice sonát velmi efektivní jako cvičení pro varhaníky a velmi efektní jako koncertní kus. Název triová sonáta odkazuje na to, že Bach zde vede tři hlasy zcela samostatně, a to jak v pravé a levé ruce, tak v noze, tedy pedálu. Třetí větu triové sonáty číslo 6 hraje Ivan Sokol.

A přicházíme do opery, poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino, chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru, anebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu, méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-dur.

Henry Purcell, árie Génia ze třetího dějství opery King Arthur. Zpívá Maurice Bevan, hraje The King Music, řídí Alfred Deller.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Bellini, Rossini, Donizetti. Z trojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála, velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď je tu vůbec první symfonické dílo německého romantického skladatele Roberta Schumanna, do té doby proslulého svými klavírními díly a písněmi. Do své symfonie číslo 1, jarní, vložil 30-letý a čerstvě ženatý skladatel tolik energie a entuziasmu, že se o ní dodnes hovoří jako o jeho nejradostnějším a nejšťastnějším dílu. Poslechněme si teď první větu Schumannovy první symfonie s jásavou fanfárou v úvodu, tak jak ji hrají berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Wolfgang Amadeus Mozart, rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Johann Sebastian Bach a Sinfonia z vánoční kantáty Uns ist ein Kind geboren. Academia Byzantina řídí Ottavio Dantone.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Slovo předehra má několik významů, jeden příjemnější než druhý. Předehra ale není vždy příslib něčeho významnějšího, co přijde po ní. Předehra nemá vždy za úkol předehřívat. Je to také zcela samostatný druh skladby, po němž už nemusí přijít vůbec nic. Dnešní samostatné předehry se však vyvinuly z barokních uvertýr, které otevíraly šlechtické taneční zábavy. Měli slavnostní fanfárový začátek, při němž se vstupovalo do sálu, poté rychlou virtuózní střední část, při které orchestr předvedl své hráčské umění a mohl počítat, že ho publikum opravdu poslouchá. Nakonec se úvodní fanfáry vrátily. Po předehře už se šlo tančit, takže orchestr hrál sled tanců, jak je známe z barokních svit. Je tedy zřejmé, že předehra měla už od začátku určitou míru samostatnosti. Byla to skladba určená k soustředěnému poslechu v sedě, u operních předeher pak při zatažené oponě. Poslechněme si Bachovu uvertýru k svitě D-dur. To je ta, jejíž součástí je i slavný Air. Bach měl právě s touto předehrou velký úspěch u pruského krále Fridricha II., Král si ji nechával několikrát za sebou hrát. Měl ji velmi rád. Milí posluchači, a já ji přímo zbožňuji, takže si ji pustíme celou. Celou střední část hrají houslisté nepřetržité rychlé šestnáctiny, jako by byli intoxikováni jedem z tarantule. Nevím, jestli se tento druh pavouků tehdy v Ketenu vyskytoval.

Další krok k osamostatnění dnes probíraného druhu skladby bylo zavedení předeher před činoherní představení. U velkých divadelních kusů se předpokládala účast orchestru. Ten tu a tam zasahoval i v průběhu děje, často doprovázel zpívaná čísla. Autonomní úlohu však dostal před samotnou hrou v předehře. Tak třeba Beethoven napsal předehru ke hře Augusta von Kotzebua z Říceniny aténské. O Augustu Kotzebuovi toho moc nevím, prý byl v Rakousku hodně módní. Ani netuším, zda Beethoven do hry přispěl dalšími čísly. Ale jisté je, že jinak zapomenutému dramatikovi, nebo alespoň titulu jeho hry, zajistil nesmrtelnost svou předehrou.

Připomeňme si též fenomenální úspěch Mendelssohnovy předehry ke snu Noci svatojánské, kterou napsal v 15 letech. Byla to samostatná předehra, hraná před Shakespeareovou komedií, teprve mnohem později připsal Mendelssohn další čísla, včetně těch zpívaných. Jeho cyklus tří předeher, Hebridy, Krásná meluzína a Klid moře a šťastná plavba, už však zcela náleží do kategorie samostatných koncertních předeher. Jejich tituly se nevztahují k divadelním hrám, ale k literárním inspiracím. Nejslavnější jsou Hebridy. Mendelssohn se v roce 1829 vypravil do tohoto skotského souostroví. Zaujala ho nejen příroda, ale i skotské pověsti, které se v ní odehrávají. Podnítili ho k napsání po formální stránce jeho možná nejdokonalejší skladby.

Koncertní předehry bývají hlavně orchestrální. V zásadě však není důvod, proč její atributy nepřenést do komorní hudby. Vznikne pak jednovětá skladba, nejspíš v sonátové formě, často s rozšířeným provedením o epizodu v pomalém tempu. Bedřich Smetana napsal dvě předehry pro klavír na čtyři ruce. Předpokládám, že vznikly pro účely nějaké slavnostní příležitosti v místnosti, kam by se nevešel orchestr. A nebo na něj prostě nebyly peníze.

V dobách totality byl občas některý z angažovaných skladatelů vyzván, aby napsal dílo oslavující tehdejší režim. Do velké symfonie se pustil málo který komponista, to by musel být o ideji marxismu-leninismu přesvědčen přece jen trochu hlouběji. A tak se psaly předehry. Byly to zcela normální orchestrální skladby, pouze byly opatřeny přiléhavými názvy jako Pocta hrdinům, Buduj vlast, posílíš mír a tak dále. Emil František Burian napsal v roce 1950 předehru socialismu. Tento ovšem myslel snad dokonce i upřímně.

Dnes je koncertní předehra oblíbeným žánrem, a to zejména z praktických důvodů. Orchestry nechtějí své publikum příliš obtěžovat soudobou hudbou. Na druhou stranu cítí, že by občas mohli uvést nějakou novinku. Ostatně mohou na ni požádat o grant některou z nadací. Ideálně se tedy hodí 10-minutová předehra umístěná na začátek koncertu. Publikum ji nějak přetrpí a pak už dostane svého Dvořáka. Tak to alespoň uvažují mnozí čeští dramaturgové. Ve vyspělé Evropě a v Japonsku už je situace jiná. Tam publikum naopak požaduje skladby soudobých autorů. Hlavně těch, kteří jsou in, takže z premiéry se stane společenská událost, na níž je dobré se ukázat. Běda, jak autor zemře. Jakmile nemůže chodit na recepce, umlkne i jeho hudba. Zdá se však, že koncertní předehra je druh skladby, který představuje nejlogičtější vstup do orchestrální hudby pro mladého autora. Právě na předehře si mladý skladatel může s nejmenším rizikem vyzkoušet práci se symfonickým orchestrem. Pokud zvolí osvědčenou sonátovou formu s pomalou introdukcí a nějakou volnější epizodou a dodrží standardní délku do 10 minut, nemůže se dopustit nějakého vážnějšího omylu. Má pak velkou naději, že se dožije onoho nepopsatelného pocitu, kdy sedí v sále a 80členný orchestr nastupuje na pódium, aby zahrál jeho skladbu. Není to pocit jednoznačně příjemný, ale určitě je to zážitek na celý život. Já ho dohloubky prožil při premiéře své skladby Souvětí, která není ničím jiným než koncertní předehrou. Pražská komorní filharmonie a Jiří Bělohlávek byli zárukou toho, že nemůže dojít k ničemu zlému. Přesto jsem se tehdy v Rudolfínu klepal jak osika. O něch 7 minut, které skladba trvá, jsem prožil v jakémsi komatu. Hudbu jsem vůbec nevnímal. Je to komické, protože o život tu přece nešlo, že? Ale z premiéry byla pořízena nahrávka, která vyšla na CD, a tak si vám dovolím konec skladby nyní pustit. Předehra má poměrně složitý půdorys, který zahrnuje nejen rozšířenou sonátovou formu a pomalou střední část, ale v závěru i rychlou fugu, do níž jsou kontrapunkticky zapracována všechna témata skladby. Ztráta vědomí však nikomu, kromě autora, nehrozí.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertů, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertů, kterými do Fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli francouzský a maďarský rozhlas. V první části večera vyslechneme v záznamu koncertu z Paříže skladby Nikolaje Rimského-Korsakova, Joaquina Rodriga, Marie Rodrigo, George Bizeta a Johana Strause. V pozdním večerním čase vám nabídneme k poslechu záznam koncertu z Budapešti s hudbou Györgyi Ligetiho, Alberta Chinastery a Carl Nielsena. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

0: Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal poslední den minulého roku v auditoriu Radia France v Paříži a jeho dramaturgie byla orientovaná na španělské inspirace. V programu zaznělo španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova, Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga, Pochod od skladatelky Marie Rodrigo, Svita Arlézanka a části ze svit z opery Carmen George Bizeta a v samém závěru polka Johana Strause Za hromu a blesku. Hrál francouzský národní orchestr, který řídil Jutta Casado, solistou byl kytarista Thibaut Garcia. Nikolaj Rimský-Korsakov byl vlivným členem skladatelského seskupení Mocná hrstka, které vytvořilo 5 významných ruských skladatelů v polovině 19. století. Korsakov se proslavil především lyrickými díly a také přepracováním oper Musorgského, Boris Godunov a Chovanština. Jako mladý zahájil svoji profesionální kariéru jako námořní důstojník. Španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova vzniklo roku 1887. Bylo inspirováno skladatelovými vzpomínkami na Španělsko, které poznal jako námořní důstojník. Je ohňostrojem rytmických figur a melodií inspirovaných španělskými lidovými písněmi a především skvělým příkladem Korsakova instrumentačního mistrovství. Skladatel se k dílu ve své autobiografické kronice Mého života vyjádřil. Španělské kapričo jsem napsal podle skic plánované virtuózní fantazie na španělské motivy. Předpokládal jsem, že kapričo musí oslňovat svým orchestrálním koloritem a zdá se mi, že jsem se nemýlil. Španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova teď hraje francouzský národní orchestr, dirigentem je Jutta Casado.
1: C'est vous qui donnez du sens à nos métiers. Tout de suite, en direct, le capriccio espagnol de Nikolaj Rimsky-Korsakov par l'Orchestre National de France avec son violon solo Luc Herry. Direction Jutta Casado. Excellent concert. À toutes et à tous.

0: Le Capriccio espagnol de Nikolaï Rimsky-Korsakov en direct pour débuter ce dernier concert de l'année 2025 en compagnie de l'Orchestre National de France dirigé par Yutaka Sado.
1: Španělské Capriccio Nikolaje Rimského-Korsakova doznělo v provedení francouzského národního orchestru, který řídil Yutaka Sado. Španělský skladatel Joaquín

0: Historicky významná kompozice byla prvním moderním koncertem pro solovou kytaru a také první španělskou skladbou, která získala mezinárodní úspěch a stále je nejslavnějším dílem 20. století pro kytaru. Rodrigo začal psát koncert počátkem roku 1939 v Paříži, dokončil jej v Madridu. Z jeho hudby je patrná určitá nostalgie a idyla odkazující na Aranjuez, letní útočiště španělské královské rodiny Bourbonů z 18. století, sídlo vzdálené 50 km jižně od Madridu, obklopené klidnými zahradami a listnatými lesy. Koncert poprvé provedl v listopadu roku 1940 v Barceloně kytarista Regino Sain de la Massa, na jehož přání Rodrigo koncert napsal. Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga hrají Thibaut Garcia a francouzský národní orchestr, který řídí Jutta Casado.
1: Voilà, entrée de Thibaut Garcia, entrée de Jutta Casado. Voici le concerto d'Aranjuez de Joaquin Rodrigo en direct de l'auditorium, en direct sur France Musique.

0: Un très joli sourire partagé entre Thibaut Garcia, le guitariste, et le chef d'orchestre Yuta Casado pour terminer ce concerto d'Aranjuez de Rodrigo.
1: Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga hráli Thibaut Garcia a francouzský národní orchestr, který řídil Yuta Casado. Francouzský skladatel Georges Bizet pocházel z rodiny hudebních profesionálů. Otec byl učitelem zpěvu, matka klavíristkou. Jejich syn studoval od svých 9 let na konzervatoři hru na klavír, varhany, harmonii a kompozici. Učili ho mimo jiné Charles Gounod, François Benoist a Fromental A. Levy. Bizet se dožil krátkého věku necelých 37 let a jeho tvorba tak není rozsáhlá. Je znám jako autor jediné opery Carmen. Ta se stala na světových scénách nejčastěji inscenovaným titulem vůbec. Georges Bizet složil scénickou hudbu k divadelní hře Alphonse Daudeta L'Arlésienne z roku 1872. Její děj se odehrává na pozadí bouřlivých provencálských milostných vztahů. Skladatel krátce na to vybral několik částí ze své partitury a přepracoval je do podoby svity, která byla v zápětí uvedena v rámci cyklu populárních koncertů. Po Bizetově smrti složil francouzský hudební skladatel a pedagog Ernest Giraud z dalších témat Arlezanky svitu číslo 2. Ta teď zazní v provedení francouzského národního orchestru, který řídí Yuta Casado.
0: Voici par l'Orchestre National de France la suite numéro 2 tirée de l'Arlésienne de Georges Bizet en direct sur France Musique.

0: Difficile de ne pas avoir le sourire aux lèvres quand on entend cette musique. Et quand on la joue, figurez-vous que c'est tout l'Orchestre National de France qui a le sourire aux lèvres en jouant cette suite de l'Arlésienne. Musique de Georges Bizet, d'après une histoire d'Alphonse Daudet.
1: Arlésanka, suita číslo 2 Georges Bizeta, dozněla v provedení francouzského národního orchestru, který řídil dirigent Jutta Cassado. Maria Rodrigo byla o 13 let starší než její známější kolega a jmenovec Joaquín Rodrigo. Život Maria Rodrigo byl vymezen roky 1888 až 1967 a rodačka z Madridu nebyla s Joaquínem Rodrigem nijak příbuzná. Byla to skladatelka s mnohostranným talentem, patří k uznávaným španělským skladatelkám své doby. Za své první hudební vzdělání vděčí svému otci, ale také renomovaným skladatelským mistrům, jako byli José Trago a Emilio Serrano. A později v Mnichově studovala zejména u Richarda Strause a pohybovala se ve společnosti dirigenta Wilhelma Furtwängla a skladatele Karl Orfa. V době španělské občanské války emigrovala do Hispánské Ameriky, kde učila na konzervatořích. Ve své poslední exilové zemi, Portoriku, se stýkala zejména s Pablem Casalsem. Její zarzuela Beckeriana je inspirovaná spisovatelem a básníkem španělské romantiky Gustavem Adolfem Beckerem. Pochod tvoří předposlední část tohoto díla. Je pregnantně rytmický a rozvíjí se v různých instrumentálních variantách až po téměř triumfální vyznění. Pochod ze zarzueli Beckeriana Marie Rodrigo Bellido hraje francouzský národní orchestr, dirigentem je Jutta Cassado.
0: En 1915, voici Jutta Cassado qui revient sur la scène pour la marche avant-dernier numéro de Beckeriana de Maria Rodrigo.

0: Une musique qu'on n'entend pas si souvent, une musique de 1915, un extrait de Beceriana, une zarzuela de Maria Rodrigo. Nous en avons entendu la marche par l'Orchestre National de France, dirigé en direct à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique par Yutaka Sado. Celui-ci.
1: Pochodce zarzuely Beceriana, skladatelky Maria Rodrigo Bellido, hrál francouzský národní orchestr, který řídil Yutaka Sado. Závěr oficiálního programu tvořila opět hudba George Bizeta a jeho nejslavnější opery Carmen, komponované v roce 1875 na motivy stejnojmenné novely Prospera Mérimée. Skladatel se ale úspěchu tohoto díla nedočkal. Premiéra 3. března 1875 v Opera Comique skončila drtivým neúspěchem jen několik měsíců před jeho smrtí. Pro francouzské publikum uvyklé velkým operám se Carmen zdála být příliš naturalistická. Skladatel byl z negativního přijetí zklamán, nicméně byl o kvalitách svého díla přesvědčen a budoucnost mu dala za pravdu. Každopádně prokázal v Carmen geniální melodickou invenci v mnoha ohledech připomínající španělský kolorit. Jako zdroj vlivu hispánského stylu jsou často uváděny zarzuely, typický žánr španělského hudebního divadla. A zmiňován je zejména španělský skladatel zarzuel Sebastián Iradier, od kterého si Bizet vypůjčil svou avanéru v domnění, že cituje lidovou píseň. Strhující hudba Carmen dala vzniknout dvěma orchestrálním svitám, sestaveným z hudebních úryvků opery. Výběr ze svit Carmen číslo 1 a 2 George Bizeta teď v provedení francouzského národního orchestru, který řídí Yutaka Sado.
0: De Carmen de Georges Bizet qui utilise les orchestrations d'Ernest Guiraud.

0: Les extraits de Carmen de Georges Bizet par l'Orchestre National de France, dirigé par Yutaka Sado, en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.
1: Výběr z první a druhé svity z opery Carmen George Bizeta dozněl v provedení francouzského národního orchestru, který řídil Yutaka Sado. A došlo na přídavky jako první intermezzo z první svity Carmen. Sóla hrají Anja Rodovosa flétna a Audrey Perrin harfa.
0: Yutaka Sado revient sur la scène. Sans doute pour un bis.

0: Là, nous sommes en plein concert du Nouvel An avec Sous le tonnerre et les éclairs de Johann Strauss, fils, toujours en direct par l'Orchestre National de France dirigé par Yutaka Sado.
1: V provedení francouzského národního orchestru, který řídil Yutaka Sado, dozněla na závěr programu Polka za hromu a blesku Johanna Strause. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal poslední den minulého roku v auditoriu Radia France v Paříži. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu z Budapešti s hudbou Gerdy Ligetyho, Alberta Chinastery a Carl Nielsena.
2: Český rozhlas D-dur.
1: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Kvintet pro flétnu, klarinet, fagot, lesní roh a klavír B-dur Nikolaje Rimského-Korsakova hrají členové Jeteborského dechového kvinteta, Sanfrid Schön flétna, Erik Andersson klarinet, Erik Schleifer fagot, Albert Linden lesní roh a Eva Knardál klavír.

Dozněl kvintet pro flétnu, klarinet, fagot, lesní roh a klavír B-dur Nikolaje Rimského-Korsakova. Hráli členové Jeteborského dechového kvinteta Sanfrid Schön flétna, Erik Andersson klarinet, Erik Schleifer fagot, Albert Lindner lesní roh a Eva Knardal klavír.

Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídneme záznam z produkce Maďarského rozhlasu. Koncert se konal počátkem prosince minulého roku v Národním koncertním sále Bély Bartóka v Budapešti. V jeho programu zazněla drobná kompozice Gyergyi Ligetiho s názvem Mi Fi Sola So Do, koncert pro harfu a orchestr Alberta Chinastery a symfonie číslo 4 Carla Nielsena. Budapešťský festivalový orchestr hrál pod taktovkou Davida Robertsna, solistou byl přední harfista současnosti Xavier de Maistre. Gyergyi Ligeti je jednou z nejpozoruhodnějších a nejzajímavějších postav moderní evropské hudby. Život tohoto maďarsko-rakouského skladatele židovského původu byl vymezen roky 1923 až 2006. Ligeti byl absolventem Vysoké hudební školy v Budapešti, na které sám působil v první polovině 50. let jako pedagog hudební teorie. V první etapě své kompoziční práce navázal na tvorbu Bély Bartóka. Roku 1956 Ligeti emigroval a přijal rakouské občanství. Vyrovnal se s kompozičními technikami směru tzv. Nové hudby, navázal kontakty s okruhem skladatelů progresivní darmštatské školy a spolupracoval se studiem elektroakustické hudby v Kolíně nad Rýnem. Ve své tvorbě vždy hledal vlastní a originální řešení. Kompozici Mi Fi Sola So Do pro komorní orchestr napsal Ligeti ještě během studií na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti. Nicméně za života skladatele nebyla provedena. Skladba, jejíž název je slovní hříčkou ze solmizačních slabik, je ranou ukázkou Ligetiho smyslu pro humor a parodii. Mi Fi Sola So Do Gyergyi Ligetiho hraje Budapešťský festivalový orchestr, dirigentem je David Robertson.

Orchestrální miniatura Mi fa sol la si do Gerdy Ligetyho dozněla v provedení Budapešského festivalového orchestru, který řídil David Robertson. Koncertantní část programu byla věnovaná dílu argentinského skladatele minulého století Alberta Ginastery. Byl synem katalánsko-italských rodičů, studoval na Národní konzervatoři v Buenos Aires a jako stipendista ve Spojených státech. V roce 1948 založil konzervatoř v La Plate, kterou řídil až do roku 1958. Následně působil v Buenos Aires na prestižních institucích jako pedagog. Jeho hudba je stylově zakotvená v neoklasicismu a silně ovlivněná jihoamerickým folklorem. Koncert pro harfu Alberta Ginastery patří k jeho nejhranějším opusům. Vznikal koncem 50. let na objednávku solo harfistky filadelského orchestru Edny Phillips Rosenbaum. Koncert ale nebyl po několika letech hotov, první verze byla hodně klavíristicky koncipovaná. Skladatel se proto k práci vrátil a zabýval se možnostmi nástroje i harfové interpretace. Edna Phillips se nakonec plánované premiéry vzdala, protože v té době už se solovému hraní nevěnovala. Možnost uvést harfový koncert v premiéře v roce 1966 s filadelským orchestrem pod taktovkou Eugena Ormandyho nabídla španělskému harfistovi Nicanoru Zabaletovi, který se podílel i na závěrečné revizi solového partu. Koncert se vymyká obvyklým klišé v solovém partu, maximálně využívá potenciál nástroje a klade značné nároky na virtuózní provedení. Koncert pro harfu a orchestr opus 25. Alberta Ginastery hrají Xavier de Maistre a Budapešťský festivalový orchestr. Řídí David Robertson.

Koncert pro harfu a orchestr Alberta Chinastery hráli Xavier de Maistre a Budapešťský festivalový orchestr, který řídil David Robertson. Spontánní potlesk byl pro solistu pobídkou k přídavku. Byla jim miniatura Benátský karneval od Felixe Godefroa.

přídavkem Benátský karneval od belgického harfisty a skladatele 19. století Felixe Godefora uzavřel své vystoupení na budapešském pódiu francouzský harfový virtuos Xavier de Maistre. Není mnoho skladatelských jmen z oblasti dánské hudební kultury, která by se významně zapsala do dějin evropské hudby a obohatila svým dílem významně živý repertoár. Jednou z výjimečných osobností je v tomto ohledu nesporně Carl Nielsen. Ač například i u nás zaznívají jeho skladby velice sporadicky, byl mimořádně významným hudebním tvůrcem druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, který zanechal poměrně bohatý repertoár v oblasti komorní, symfonické i koncertantní tvorby. Jeho vrstevníky byly Debussy, Mahler a Richard Strauss. Nielsen se narodil roku 1865 na Andersenovském ostrově Finen, nostalgicky impresivním místě. Byl sedmým z 12 dětí venkovského muzikanta, tanečníka a malíře. Sepětí s přírodou, které zažíval v dětství, jej celoživotně ovlivnilo. Nepochybně ono mu dalo podivuhodnou sílu a vytrvalost. Byl na jedné straně lyrikem, na druhé straně je rysem jeho hudby působivá expresivnost, ne nepodobná v obecné rovině našemu Leoši Janáčkovi. Nielsenových 6 symfonií tvoří zásadní položku jeho skladatelského odkazu. Roku 1916 byla v Kodani provedena Nielsenova 4. symfonie s podtitulem Det undutské lige. Česky to znamená ono nevyhasitelné. O ním nevyhasitelným myslí život vůbec. Symfonie vznikala v komplikovaném období první světové války. Nielsen vysvětlil svůj tvůrčí záměr následovně. Ono nevyhasitelné znamená elementární životní vůli. Život může být na zemi upálen, zničen, vyhuben, ale přece za čas se tato planeta zase zazelená, život začne znovu, je nevyhubitelný, nezničitelný. Také hudba je život a nevyhasne. Tento titul nechce být programem, nýbrž jenom ukazatelem k nejčistšímu a nejvyššímu smyslu hudebního umění. Tolik Carl Nielsen. Jeho symfonie číslo 4, opus 29, teď v provedení Budapešťského festivalového orchestru, který řídí David Robertson.

provedení Budapešského festivalového orchestru, který řídil David Robertson, dozněla symfonie číslo 4 dánského skladatele Carla Nielsena. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal počátkem prosince minulého roku v Národním koncertním sále Bély Bartóka v Budapešti. Minuty zbývající do dnešní půlnoci vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů hrají Štěpán Gráfe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cibulsky viola, Michal Hreňo violončelo a Michiko Otaki klavír.

Dozněl kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Štěpán Gráfe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cibulský viola, Michal Hreňo violončelo a Mičiko Otaky klavír. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas D-dur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů Mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce francouzského rozhlasu a maďarského rozhlasu. Vysílání připravili zvukový mistr Jan Kravárik a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpoledni, kterým vás bude provázet Rafael Brom. Na programu je opera séria o třech dějstvích s názvem Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla. Händlův seznam číslo 32 z roku 1734 a s originálním názvem Ariana in Creta. Italské libretto, které prošlo adaptací textu Pietra Pariatiho v několika operách, upravil pro Händla diplomat Middlesexu Francis Coleman. První operu na Pariatiho libretto napsal Francesco Conti pod titulem Teseo in Creta. Následoval ho Nicola Porpora v roce 1727 operou Ariana a Teseo a pak v roce 1729 Leonardo Leo se stejným názvem. Händlova Ariadna na Krétě měla premiéru v Královském divadle na Haymarket 26. ledna 1734 a poté byla koncem téhož roku 27. listopadu uvedena v revidované verzi s tanci přidanými pro Marie Salé v divadle Covent Garden. Opera Ariadna na Krétě zhudebňuje pokračování příběhu, který se odehrál na Krétě v legendárním starověku. Tamní král Minos vedl válku s atenským králem Egeem, protože ten zabil Minosova malého syna Androgeose a jeho atenský spojenec, thébský král Archeus, unesl jeho malou dceru, kterou vychoval pod jménem Ariadna. Atény válku s Minosem prohráli a museli Krétě platit tribut pacis, poplatek za mír jako podmínku ukončení války. Jednou za 7 let muselo být na Krétu posláno 7 atenských mladíků a 7 atenských dívek. Mládenci byli na rituálních hrách ve jménu Androgeose obětováni a dívky předhozeny Minotaurovi. Tato obluda na půl člověk, na půl býk, žila v labyrintu, z něhož byl únik nemožný. Změnit krutý los osudu mohl jedině hrdina, který by zabil Minotaura a ještě porazil kréckého válečníka Taurida. Na dvoře Minose dlí jako rukojmí Ariadna, aby si krécký král zajistil, že atenští mu budou své oběti posílat. Spolu s novou družinou nešťastníků se na Krétu tentokrát vydal atenský hrdina Teseus, který je odhodlán ukončit utrpení svého lidu a spojit se s Ariadnou, kterou miluje. Händlova opera uvádí na scénu 6 postav. Jsou to Teseus, atenský hrdina, Ariadna, aténská, ve skutečnosti krécká princezna, Karilda, její aténská přítelkyně, Alceste, aténský mladík, Tauris, krécký generál a Minos, krécký král. Dnes uvádíme operu, která byla natočena na operním festivalu Starý Korint 15. a 17. července roku 2005. Na kompaktních discích ji vydala společnost MDG, Musikproduktion Dabringhaus und Grimm z německého Detmoldu. V opeře účinkují Mata Matsuri, soprán, jako Ariadna, domnělá aténská, ale ve skutečnosti krécká princezna, Marie Ellen Nessy, mezzosoprán, Teseus, aténský hrdina, Irini Karajany, alt, Karilda, aténská dívka, Teodora Bacca, mezzosoprán, Alceste, zamilovaný do Karildy, Marita Paparizou, alt, Tauris, krécký generál, Petros Magulas, bariton, Minos, krécký král. Hraje soubor starých nástrojů Patraský orchestr, řídí George Petru. Tady je obsah prvního jednání opery. Aténané připlouvají po třetí na Krétu a mezi aténskými dívkami poslanými k obětování je i Karilda. Jejíž krásy si všimne krécký generál Tauris a okamžitě se do ní zamiluje. Karilda je však tajně zamilovaná do Tézea a nezajímá se ani o Taurida, ani o aténského mladíka Alcesta, který je do ní také zamilovaný. V trůním sále, kde je kámen s vyritými podmínkami mírové smlouvy, představuje Tézeus athenskou družinu králi Minosovi a žádá o propuštění Ariadny. Minos souhlasí a přikazuje Tauridovi, aby přečetl nápis z kameny. Když to učiní, rozpadne se kámen na kusy a nade vším se vznášejí čtyři amorové. Tézeo ubezpečuje svou milovanou Ariadnu, že je odhodlán zabít Minotaura, což u ní vyvolá nejen radost, ale také strach o jeho život. Také Alceste chce Karildu chránit před krutou smrtí, ale Tézeus ho ujistí, že je to jeho úděl. V Jupiterově chrámu král Minos nařídí losovat z urny jméno první oběti. A je to Karilda. Alceste je zdrcený, ale Tézeus se nabídne, že půjde do labirintu k Minotaurovi místo ní. Minos nabídku přijímá. Ariadny se zmocní žárlivost a myslí si, že Tézeus se nabídl jen z lásky ke Karildě a její srdce se zmítá mezi hněvem a láskou. Začíná první dějství opery Ariadna na Krétě.

Skončilo první jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla, ve kterém připlulo z Athén 7 mládenců a 7 dívek jako oběti. První vylosovanou dívkou, která má být předhozena Minotaurovi, je Karilda, ale hrdina Tézeus se nabídl jít místo ní, neboť je odhodlán nestvůru zabít. Druhé jednání začíná v lese, kde Tézeus uvažuje, zda pokračovat ve svém plánu zabít Minotaura, nebo se zdržet s ohledu na svou milovanou Ariadnu. Usne a bůh snů mu předestře vizi jeho osudu jako osvoboditele athénského lidu od utrpení. Tézeus je po probuzení plný odhodlání netvora zabít. Mladý Athéňan Alceste, stejně jako Ariadna, se obávají, že Tézeus se vrhá do nebezpečí z lásky ke Karildě. Ale Tézeus ho ujišťuje, že nikdy nebude milovat nikoho jiného než Ariadnu. A prozradí mu, že Ariadna je ve skutečnosti dcera krále Minoa, ale ona sama ani král to nevědí. Ariadna zaslechne rozhovor mezi králem Minosem a krétským bojovníkem Tauridem. Dozvěděla se, že Tézeus může zvítězit jen tehdy, když probodne Minotaurovi hrdlo, najde cestu z labyrintu jen s pomocí klubka provázku a Taurida přemůže jen, když ho zbaví jeho magického pásu, který mu dává nadlidskou sílu. Zatímco se Tauris chlubí svou statečností, rozhodne se Ariadna povědět vše Tézeovi, přestože se pořád trápí myšlenkou, že Tézeus vše koná jen z lásky ke Karildě. A v tom ji utvrzují další nedorozumění a Ariadna ho obvinuje z nevěry. U vchodu do labyrintu se Karilda chystá sestoupit dolů, aby ji pohltil Minotaurus, když se objeví Tauris, který chce unést, a vyhrožuje jí, že zemře, když s ním neodejde. Karilda odmítá. Přichází Alceste a prosí jí, aby s ním utekla. Oba odcházejí a přitom Alceste pobije stráže, kteří jí hlídají. Znovu se objeví Tézeus a Ariadna a dojde k dalšímu nedorozumění. Pak přichází Minos rozezlen, že Karilda unikla a obviní z toho Tézea. A pak nařídí Ariadně, aby vstoupila do labyrintu místo Karildy. Tézeus je stále odhodlaný provést svůj plán, ale k Ariadnině zklamání mlčí. Ariadna naříká nad svým osudem. Tady je druhé jednání opery Ariadna na Krétě.